lečo na jo živenja. Čenca 626 či datum zo mô sovoženič. Denis Wenzel spieva, Donne Daniela Hazec je buďže moja domizna a doma na Gran Canaria. Na, štutám dojedu. Hola, skece. Jednač po šestčich.

0: Janre Homa hižo wisch kube.
1: NDR Sachska serbski rozwas. Sport.
2: Koniac sport na krajnej runinie wabi vo čerawšieho do holešovskej Dubravky. Dženca a juce převedú sa dalšie skakania v obvoku letuších zakských mištostvov. Na vove maj dňom aj započnú sa vubedžovania do podňa džesačích. V startových liščinách stiame s druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočarec, Ellen Smolina Srokov a Kšeščan Zárodnik z Kruščic. Vinovatostne kopanske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva prečovo rezerve športovej jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie kopanske mústvo modrobevých kulov prečovo prinie garnitúrie post Germanie Budešin. Dybkové kopanske rjúce. V Delanách převedžete sa znova dvie domiacíry, od napo 12 raje rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice prečivo hosčom z Nesvačidva a po nešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Roky prečivo celky z Horneho kraja. Júce dvima je kopasa v Pančicach, tam ste v rajnem pláne derby Marina Vezda Borchov. Kvetku drôdku pola drôdky ramnou šipne, či je zakazané, se z ramnou a ciličaky sobu dokroščiť začpak nic. Júce popodňu cioch raja kroščenio v ramnovie. V samsnem času kopasa v Radvorju a Nebelčicach, do Radvoria pojedu júce kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

Lichtshow, dort ist dort ist mit Jeho Jivinjas, damit ich nur da nachpusten mich, an it go dobi Zjaskove Trainer Nagelsmann Schock Pschewinic. Lennart Karl Kotrisch, na hei dobi ist, tak pisa ja Fachutze Spiegelsport, na pschikwat bütsch, tak mir no wane X-Faktor, a to we Wubranze, Niemske Wubranki, we Kopainze, wot pschichotne hot Dijenja, we Amerize, an it go, jesom wode Musch, we Testoveri, aber Tlippe Preine, we Zwutschomanjo, hischte Zranjo, Nidje, Nishto, we Mischkach, jeso Tornewo, a to reka Gunz sam wurde ho muža no hai a nitko jedale sa Nagelsmanna pytač sa noe mužom gis ma jeho narunač a to polada vun menuce do Lipska vod RB Lipska je hišraz no minovau asana kve draoga a vun mode 20 letne nitko ma tam zastupovač hai Lenarda Karla a poladame što može vun tam vučinič ale Škoda za młodého muža 18-letného, kýž je so, a ja to raz prajem, celé banálne, tak veselý na vone svetové mistrovstvá a bombs, kdež prásne, potom je konc. Več menšinou do napusetmeš. Dobro polepšenie. Kdy táta říkal mi,

0: напусать меня.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Матей Джисваук.
2: Доброе ранее. В окрес Будешин му спехованске пенезе вот свободна стата зубит, ели поскит к бусовых линию прикрочи. Да, вуда напрашвание пола за вопкат замуетого Сакского министерства за инфраструктуру а крайне вуиче. Мирчин Венк ма дальше информации.
3: Tukvilu dostawa w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskeje za busowe linie. Kelko z toho mu Zubić odwisuje na koncu woto, kelko jizbo so konc tydzenia a prozninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli, zorunie odpowiednie lutowanskie możnoście pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować nochcedza. Zajš u nedželu je budyski okresny sejmik obzamknył, zo ma so přichodnym poliecze hač do 500 tysac euro na busovym poskytku zalutovač, zo moa so porodová stácia Kamenský korony hač do konca leta zdržeč.
2: Sobudžovačarja Serbske instituta z vodriada regionálne vujiče a škýt menšin sú pobeli 4 dny pola južných sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii v obonichu so vo ich nazoneniach na polu kúbvania rečnej revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger se znajomichu so ze studium vúčostva za sámiske reče a kultúru. V umenu na vedomostnym a praktickým polu chceča dále vesť, rekne navoda delegácie dr. Lutz Laševský k zakončeniu. Skladnostnie 20. narodnin Serbského muzea v Kočobusu sú čara na dvoru svedžem prosili. Kajže zdžili Kristýna Klimová od muzea, bie niedže posta hostči písané a odmeniace poplňo doživivo. Hučbnik Jake Švarc v obrúbi program a vo motročišču ve Vúžice je Daniel Hefno přednošoval. Nimo toho možachu si hostčo tiež knihy a plakáty z antikvariata kupič. Serbský muzej v Kočobusu bu 4. júnia 1904 a 10. otevrené. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hostčí přebyvalo hač loni ve samsnym času. O tym informuje statistický zárad v aktuálnej zdžilence. V budyskym okresu miachu v prvních cioch mesacach leta ponad tomu menej v opetovariu. Po statistice by tu dotaj z 240 tisac přenocovaniami nímale 7% menej hostčí hač loni. Zorejský okres je ponad loňšemu letu zaso 3% viac hostčí v opetalo. Dohromady je v budyskym okresu 160 možnosťou přebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V zorejským okresu je to 209 přebyvanišťou. Niedeši sprevine hotel při budyskym spiatym jezoru maso přesadžovač. Konc junia je v Berlíne aukcia plánovaná, při kotrež maso objekt z příslušnej ležonosťou předač. Minimálna platizna je 275 tisac euro. Od lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišťo za požadáriu azyla vúživou. Po pospytom aj zapalerstva v letom aj 2016 a 2020 nie so objekt hižo viac za čekancu vúživou. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane, rune takéž v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tukvilu pokaza žive slibro 12 stopňov, hľadáme jenež nekotrým ročele na nebiu. Dženca očakuje nás mivý slunčný džen s nekotrými dalšími ročelemi. V našej končine milo v biodňa suchovostač a žive slibro te zalize pohony Užice na maximálne 23 stopňov.
4: Na drohách se ničo nestáva. Dženca ranomiach jenež šoféra, autového šoféra kýšie. Jara pomal so po kraju kousal a ja som povedal, ječi, ja to bym načilo. Na hajúňa so podal pomal do sobote.
2: To pa nie som javu.
4: Nie?
2: No?
4: To ja som javu, ten mi je šosno kovej zvarené a potom si mi až šísmokova. Peč mečinu po napusen miš.
1: Serbský rozvoz.
4: Ale na koncu si mi jemu to tiež popšala, kak s kakým mirom je on tu pomiesče, přeskujíš do dočk, přeskujíš do hobík, je auto zbinul. A ja všetko, ječno, ječno, ječno. Dobré ranie, peč po napusen miš.
2: Dobré ranie.

Michaela Melzerová zvěstčí prýnia Lubos Čvolí. A to je Ralf Rumibursi, když je zpívá. A neboj so, Maria Macina doporučá. Sedom posledy mich.

0: Να πού βοσε μίχε.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. V okres Budešin mo spichovanske peneze od svobodného státa zubič, jeli poskyt k busových liniu přikročí. To vúda naprašovanie pola za vopkat zamovitého Sakského ministerstva za infrastruktúru a krajine vújiče. Mierčim Menk s dalšími informáciami.
3: Tukvilu dostava v okres na leto nedže 3 milióny euro od Sakskeje za busové linie. Kelko z toho mu Zubič odvisuje na koncu od toho, kelko jizbo so konstidženia a prozninách zalutuje. Budeský busový závod Regiobus na naprašovanie ždeli zorunie odpovedne lutovanské možnosti prúje. Za to je s budeským okresom ve vúmenie. Tamne busové závody regiona skročenia vúlce komentovač nohcedža. Zajš u nedželu je budeský okresný sejmik obzamknil, zo maso přichodnem poliče hač do 500 tisac euro na busovém poskytku zalutovač, zo moa so porodová stácia Kamenský koroni hač dokonca leta zdržeč.
2: Sobudžovačarja Serbske instituta z odriada regionálne vujče a škýt menšin sú pobyli 4 dny pola južných sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii v obonichu sú vo ich nazoneniach na polu kubvania, rečnej revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu sa ze studium účastva za sámiske reče a kultúru. V úmenu na viedomostnom a praktickým polu chceža dále vesť, rekne navoda delegácie dr. Lutz Laševský čara ke zakončeniu. Skladnostne 20 narodnin Serbského muzea v Kočobusu sú čara na dvoru v Svečem prosili. Kajše zdžili Kristina Klimova od muzea, bieneče posta hosči písané a odmeniace poponio doživivo. Hučpnik Jake Šmarc obrúbi program a vo motročišču ve Vužice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu si hosčo tiež knihy a plakáty z antikvariata kupič. Serbský muzej v Kočobusu bu 4. junia 1904 a 90 otevrené. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hosti přebyvalo hač loni v samstnom času. O tom informuje statistický zárad v aktuálnej zdelence. V budeským okresu miachu v prvních cioch mesacach leta porno tomu menej vopetovariu. Po statistice by tu dotal ze 240 s přenocovaniami nemale 7% menej hosti hač loni. Zorejský okres je porno loňšimu letu za 10% viac hosti vopetavo. Dohromady je v budeským okresu 160 možnosti čo přebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V Zorovském okresu je to 209 přebyvanišča. Niedeši sprevíne hotel při budeským spiatým jezoru má so přesadžovač. Konc junia je ve Berlíne aukcia plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušný ležonosťu předač. Minimálna fatizna je 205 a 70 tisac euro. Od lieča 2000 až to nače je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišča za požadarju azyla vúživou, po pospytom aj zapalerstva. V lietom aj 2016 a 2020 nie so objekt hižoviac za čekancu vúživou. A to one bychu naše povestček iš namakače přes celé konstitucie nadále na našej internetovej strone rune takajšu našej dámotný app MDR Savia.
1: Vedro.
0: Jiráne.
2: Hej, ha, svunčne, to šo při 15 stopnách aktuálne v Budešine. Vúľa dáme po honi v Užice, tu a tam jenež nekotre šlevatky, takých mročelov na nebiu, ale džen sa zmíme my v svunčne džen s nekotrými dejkou mročelými. V našej končine mi vo sucho vostač a živé slebro, te zalieze na maximálne 20 stopňu.
0: Dejku, doby byč. Na druhá se ničo nestala, tak znamenča vidžu ve systémie, jeli mače za nás dalšie informácie. Potom sú rade přísevčenúci 591-7-34-100 a potéž přes naše šmoradko, přes chat, potom môžete nám tam svoju stúčku napísať, čtož vám na útrobie leží.
1: Serbský rozvoz.
0: Je sa nikto přísevil? Nie, čo to nic, no? To je
4: sobotu, áno.
0: A sobotu, aj prošu mečo. Stoi bona vo vos mich. Mensch.
5: Nicht check. Oh, you are doing.

0: genauer som.
1: Polícia z G.
2: V Budyšinje sú zastrenice štvrt gráno v 8. Kolesovária kontrolovali kýžbe ketro nevestče v kvaklach po puču. Test na alkohol vúda nímale 1,3 promila a stem by je spa za 40-letného nímo. V Budyšinje bú 640-letné vo 5 a 24 tisac euro zjebane. Zeznau bie vún v internete žonu, da je mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je muž 1000 euro še pokazal. No. Na koncu bie schon nabžane a fenki su preč. V noce na piatk je so v Vojerecach na Friedricha Ludwiga Janu im Puču VW Golf Palio z dotal neznatie pričine v obornice s Hašachu Vojn nasta vecna škoda 10-10 euro. A štvrt popunju to je 22-letna mies Trebinom a bivej vodu kontrolu nad autom zubiva a zdroji zjeva šoferka so pri nezbožu lohko zrani a auto dobeše sa vodvlec. Škoda na škodovce 10 euro.
0: Hanike, ještě raz, mě s nami. Když je na cuza žona, či naraz nije ništa o nikakých penězách pojeda.
2: Když na jo, tvoj mikrofon placaš, to muža dobi placaš, čekaj nešto nečini, ľudžo.
0: Když je nikak o nikakých starošče ma potom so, a jenom bratra sotru, a djeda voku praša, tež dobro kolegu máte, jo, jeli nije ništa, jo, ale ta nic nekak u cuzu žonu, když tam najemo nije šinja, a praj, ach, a s penězami, to tam inšenskino.
2: Geď vujče, ľudžo, hej.
0: A te sam se pači za telefonate, hore po, žiđeš tam nekaký cúze človek, niče nešto pojeda. Matia mu to dále tak doboj, lebo to ništo.
2: A kujže čin, tež o tom rozprávame.
0: No, hajmo, dobimo. Dvi menšine po cibliky na 8.

Ktož chce so na pasionské ry do Austrijskeje podať od 26. do 30. júnia, dundobiav so prošu pola Šmitec Švácec vozidvonistva ve Radvorju Pšizevič. Niekotre miestna ve busu hišče maja. Toto by škoda bylo, jeli nebohu tute v obsadžene byli. Vohňová vobora nebečice přeprošuje šitke dječi starších džidov a vôky na džičace svedžen, dženca, od popudňu 2 maj přijde poče dobrovoľnie vohňové vobory v Nebečicach, tam zmija tykan, skufy, napiatory a krosnovanskú žerč a potom reka při rianom vedre a to dženca zmijeme svunca dosť, voda marš, po takým vôľke prskanie dječi prošu kupanské drasení zabyč a ty štrinško. Dženca, sobota ve Vúžiske hali, tam so numismatika rio zetkaja ľudžo, kýž romadža historické peniaze od 9. za hodinu po takým hač do 12. Prenik roč víta kultúrna zároda lieca, a to zároda Sapského ľudova ansambla, tam ši mosče Mirajove miestče, dvojka Helena a Jan zahudžitaj, zaj so cibriat koncertu dženca večo napo 8. Tež máte dísok, bude tam podľa ze skamoru a tam zapopadne impresie. Jeli dženca nimače kvíle, zo môžete si dešto zaso přemyslič za přichodný raz, jeli so dalšie predstavenie tam poskyča. A ja potom pola dáme, potom sme dženca rečili hižo, televízia, vúľadko vúseva, a to stajenie prípodnú 12, tiež dženca, s tujšto regionálnymi sapskými témami.

to si trudu, ať slyšel, a nejsem venuje vůlky Lozoholce zpěvaja z Nikol Simonova mám čerat a Kristof Mikvauš k můj lůbe smartfónko. A bo nejšel na koryšich v okomikách svůnca Marko Paška Bulang zpěvá se dom povosemich.

Im Kulochanka Magdalena Šeferec, Nukni Čanka Milena Vočarec, Elens Molina Sorkov a Kšeščan Zarodnik z Kruščic. Vinovatostne koparske rdženca. Od napojenej rajevy Rakecar druhé mústvo Rakečanského športového tovarstva přečovo rezerve športovej jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie koparske mústvo modrobevých kulov přečovo prinie garniturie post Germanie Budešín. Dybkové koparske rdjúce V Delanach převedžete so znova dvě domiací ry, od napo 12 raje Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice přečivo hosčom z Nesvačidva a po nešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Orky přečivo celky z Horního kraja. Jutce dvěma i kopasov v Pančicach, tam ste v rajnem pláne derby Marina Vězda Borchov. Kvetku drohotku pola drohotky ramnou šipne, či je zakazane, se z ramnou a ciličaky sobu dokroščit začpak nic. Jutce po podňu cioch raja kroščenio v ramnově. V samsnem času kopasov v Radvorju a Nebelčicach, do Radvorja pojedu jutce kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

Dźensa chcemy gratulować, a pojedziemy k narodninam do Kulowa. Monika Czornakec swiči tam dźensa 5 a 70 narodniny. Przyjemy jej na tutym puču wiele zboža, krutu strowotu, bože žonovanie, každýž všetco wiele wesela při všetkých aktivitách. Vútrobne strovia sotra Mária s Klausom, sotruc Andri a sotruča Serafina ze svojimnými. Monika Čornakec nam vo sebe vedela nach znata, jako četa Monika, dlholetná kubvaka a navodnica delanskeje pěstovanie. Spievy, basnie, modlitvy je nam naučila, naložky, tradície pokazala a všetko přísť

Vohňova vo Vorane Bečice preprošuje všetky deči starších džidov a vôky na džičace svedži, no po vedre sotla to hodži dženca přijde pouče dobrovoľne Vohňova vo Vorane Bečicach. Tam sme kofi a tykans na piatere krosnovanskú žerč a potom při rianom vedre štož dženca mit rulugojo viesča reka voda marš. Potom tam vodu pryska ja kupanske kolove nic zabič a tež nic trin nie, proszę, potem możecie tam tak prawie hejsować w wodzie. A są butunkać. Nic bo, ale wu. Dżęca wusowa w MDR Telewizji za sobulatką, a to kajś stajnie przy podniu 12 ze stojszczosamskimi temami. To runie na dżęcy się sobocze zmija we wużyskiej hali we Wojerecach. Bursu za numismatikario, ta započne so za 20 minčino a punže hač do 12 numismatikario, to su čikiš horia so za historiske stare penieze, potajki mielich ciče tam inu poladač, što tam do vosebitostku a drohotku maja, to si doječte tam. Dženca, vita lieca prini kruč, prinja kulturna zaroda do serbskoho ľudova ansambla, do zarode přímosče. Sčetam jako hosčo, vitani dvojka Helena a Jan Zara je taj prini riad koncertov dženca večo na po vosemich. A v Lipsčanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumjostvo CIMT stej dženca prini kruč do serbske v središču dževo serbsku elektronisku hučbu a vodmeja so tam koncerte, dživarnički, přednošk, zajemce su přeprošeni od přípodnja jeni. A keď budeš tam v Lipsku popuču lič čestim, zodobiče tam tež za parkovanišče mi pytač, ako maja tam Mestčanski svedžen pod sebe mestče je vulki hok a tok, potajkim nic na posledni fif do Torgavskeje drohi se doječ, Torgavska droha 8.10, pon možeče tam vomere se doječ.

0: nábožné slovo.
1: Madženca Günther Wink, zis drevco.
2: V ochranúských hesvách za dženca je napísané. David so modlieše, dopiel nitk, o Božo, môj knieže, slovo do věčnosti, kotrež si vo svojem otročku a vo jeho domje ryčal, a čin kajs si ryčal. Z Davidového roda je Bůh po svojim slubě zbudil Izraeli zbožníka, Jezusa, čin kajs si ryčal. Kazně Boha nám praja, kak drbíme so jako člověkojo zadržeč. To plači tež za politikáriu. Pienjeze a mocnarstvo vedu husto k rozhodan přečivo Bohy. Jednore ľud čuje, kak so ryčane slubenja nedrža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodarstvom njeraje viace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve Bobemaj cirkvomaj máme viele vústupu, a to mien je dživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a núze a činime, kaj sme ryčeli.
1: Dobre, Günther Wink se strivco v nadoku a zamovitosti Srbského evangelského zviazka.

Sunes, Dučky a na Bikinec zpívá. Tomáš, chceš ližeč ve žitnišču? Na. To je nečiný, dá se všet žitnišče lenče. A kus vo prýnho dňa, Denis Svencel. Anitko, se do minčino podževečiš, to se dá Evergreen v Savském rozvosu. Jadwiga Market zpívá vo Kostoriancach. Na, hač dženca družky sok ščipaniu podaža, zo možajúce potom ze skorbíkou svač. Kostoriance kčeja zas. Grmich jetzt mal die Zellewutze so gut spielen, nicht um das Mikrofon satschino. Was am Menschen noch bei dir wünsche ich? Dobre Ranja, a vitajte k nam.

Najšťo mar přinže strach, što bude drie. Spravna ľubosť v úvach moje přemože. So ľudná raz vama zbožnice.

0: Dženca je prenja sobota v novem mesecu, v juniju, a to reka, dalše vudače vulatka je naredje dokal, da televizijne vulatko tunras pši ladovarjo pokuknič, da Matijo, ti se pola a po pši končni produkciji vuzvanja podla bil, a veš, a znaješ teme.
1: No, to podamo se najprej raz do porodove stacije Kamenske korunje, jako rožonvanje by to myslene. Zosmi vulatko posljednu zmenu na stacji převodžeč, no a po njih prišla od niko hižo neočakovana nejapka povesč, za spomocu přiražky voke za najprej raz dale ponže. Emocionalne vokomiki ze serbskimi sobudžovačakami, lekaremi a babami je serbska kamara zapopanua. Hej, to je jedna tema.
0: A dalše teme, što pšila do vario hemak hišče očakuje?
1: Napšikvat v obraze vo regionalnem Vopkot je přichada. Vopkot bez zaurenskih časov regionalne vudjevki direktne od producentov z okolina a samoposlužovanje vodno večo abo noce. V Rajbicach je teki nastav iniciatorka. Angelika Frenzlova poskyčuje vudjevki viacač 25 ratarjo direktnih zvičnikov a remeselnikov. Od často sadu a zeleninje přes bierne hačke v umjovskim vudjevkam, tam maja šo napšedajn, vulatko predstaj tutun Vopkot na Frenzlec konjach tec statoku a podobne projekte. Z dvůřičně honí Vůžice.
0: Je tady něco podle, štož by mohlo děti zajímovat a s tím, co by svůj bu tež přes abo před obrazovku čanč?
1: Něco celé zajímavé. Z Ratovska světa z Kůrjenca ve Jasince tam je na letošním spionem v upěčovaniu honáčů věca 60 z nich svůj spionný talent dopokazala a naša děčaca reportáka Hanna je se svojím goldiom podle. Tun vojo vaše zmůžiče a mocně a s veletekými kikiriky se vůspěva šon je dobre mysna, ne? Ale strua moža se džiči tež vobladač, kak je šula před 100 letami byla. Kribe trunje ruce do predka, reka v šulskim muzeju v Stroži, tam je se uladko z nekotrimi holcami a holcami na napjate času pučovanje podavo.
0: A tole šitko na prini soboče meseca v serbske reči pripudnju 12 v vašej televiziji MDR a rudnočasne tež jako livestream v internete a što je to zapas, može tež na kužde pat do mediateki ARD poladač. Utromne džak, Matijo, za přeladku.

To radíš raz na to Skeč News o Maldžinca. Nebyťanská vohňová vobora dičace svedže jim to pak reka, že jsou šice druze, hač džidojo a vůky a starší a zbytna džičina. Tež proše na džinca od přípodňu dvímaj pší, kde poče dobrovolnije vohňovije vobore. Ve Vůžiskej hali dženca sonumi smatikario zetkaja hišče hač do 12. Dženca je prvný koncert v kulturní zároče srbského ľudového ansambla. Vši mosče Mira tu ve městče, to je dvojka Helena a Jan. Tam zahúči taj koncertuje taj dženca večer na půl 8. V Lipšanském centru je za experimentálne médiové umiestvo CIMT. Dostej dženca to srbské v središču. Srbská elektroniska hudba so tam predstaja. Sčelak MDR Kultur přeniesie juce od dopodne 10. originálne kemše ze Slepianskej evangelskej cirkvie. Tam bude srbský projektový kurs spívač a tiež na dudach tam zahaja. A ešte raz, poky už dužce so na pasionské hry v austrijskej podač od 26. do 30. júnia môže sa rade přizivič, bola Šmitec Švárce cvoze dvonistva, nekotre miestna, tam ešte maja, iš hoďa so vop sađeč, alebo vop sađič, to by tla väčšina škoda byla, jeli bychu tute miestna spaneli. Cibilky, nađesač je...

Když jsme se s regionálnymi čáhami šojen hači s kamenca abo se z miesta nás mi drežane popúču, potom ježno hústa de jara pône vo sebe, potom tež ráno, když dživo vlut na dživo jeďe, tež vúčomnice a popodňu zaso ročo. A nitko sú dobili na to reagovač. Mienujce trilek spraj od přichodneje pundžele. Nesmieďa so od ránia a tež nic popodňu žane kolesa sa v sobu vozeč. Po takým trilek je to zapovožibo na čarum je s Drežďanami a Biskupicami a to ráno vo šestčich do dževečich a popodňu ešte raz miesťoch a večno šestčich. Oni to tak vopkruča zo sú potom čahy vopravdže přeco jara pône. To išto ľudí vúživa jenož dere tutun ča, ale když potom so ešte ze skolesami tam nutstvoča, potom nimaja druze z žanu šanzu. Potek Trilex na čarje mi s Drežďanami a Biskupicami ve vunoch časach mi s rano šestčich do dživečich a potom popudňu cioch hač do šestčich nesmieť časoviac žane kolesa sobu vozeč.